0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, štěstí.

0: co chcete zažít. Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
0: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
4: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG. Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
6: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
5: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
7: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
8: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
9: Dovolená, lážo, plážo.
10: Je to leháro, když platíš na třetinu.
11: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
12: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
13: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
14: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Hele, my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
15: Testujem. To je dopravář.

Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart. Well, I love the tears I've dropped to be part of the world.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro. Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
2: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
8: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
9: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
10: Už jsi byl na tobogánu?
11: Jasně, nejsem žádná bačkora.
12: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.

0: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
4: Testujem. To je dopravác.
7: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
9: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý, ale já ho mám nejradši na světě. Lynteo.
10: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
11: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
10: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: Jakeu 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeu.
1: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivej. Ale já ho mám nejradši na světě. Linteo.
2: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
3: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
4: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
6: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
7: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Užijte si léto s opalovacími

krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte

0: Už jsi byl na tobogánu?
1: Jasně, nejsem žádná bačkora.
2: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
3: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
6: Hned tam jedu.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
8: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
7: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
9: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
10: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelených sest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jsou tady.
1: Řekni to všem! Řekni to všem!
2: Jsou tady! No,
3: jsou tady!
4: Jsou tady! Tak leď!
0: Jsou tady!
4: Nejdem pozdě?
0: Jsou ještě tady?
5: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
1: Jsou ještě tady?
0: Jsou tady!
7: Prosím.
8: Wow, co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
10: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
11: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
12: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
13: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen pošsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
15: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů. Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
2: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
5: Dovolená, lážo, plážo.
6: Je to leháro, když platíš na třetinu.
7: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
8: A můžete ji vyzkoušet.
9: Ale my máme vypráno.
10: Co tady děláte?
9: Testujem. To je dopravář.
11: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
12: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
13: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
14: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
13: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
15: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.

0: Grant?
1: Jsou tady.
0: Řekni to všem! Řekni to všem!
2: Jsou tady!
3: No, jsou tady!
4: Jsou tady! Tak leď!
1: Jsou tady!
4: Nejdem pozdě?
1: Jsou ještě tady?
5: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
0: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady!
7: Prosím.
8: Wow, co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
10: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
11: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
2: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelených sest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
4: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
5: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
6: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: Chytré chlazení bez kompromisů. LG Dual Cool. Life's good. LG.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravác.
4: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
5: Už jsi byl na tobogánu?
6: Jasně, nejsem žádná bačkora.
7: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
0: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
9: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
10: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
11: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
10: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: Podporujeme repre, současnou a hlavně tu budoucí.
1: Kolik se dal vlastně kolů?
2: Žádnej.
0: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
3: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
4: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
5: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
6: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
7: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
8: nejde elektřina.
7: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
9: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
11: Let's go to the store then.
12: Hi, how you doing?
10: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
12: She has them!
13: Way to get the whole card in.
10: Welcome.
14: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
15: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
16: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
15: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
17: Třeba právě teď.
18: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
19: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
20: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
21: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
22: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
23: Já taky.
24: My taky.
25: Já taky.
22: Úsměv.
26: iPhone.
27: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
8: Birgo!
2: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
11: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
12: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Cyrilovi brambůrky různé druhy 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90. Kaufland.

0: Iceland.
1: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
3: Řekni to všem!
4: Jsou tady!
5: No, jsou tady!
6: Jsou tady! Tak leď!
1: Jsou tady!
6: Nejdem pozdě?
1: Jsou ještě tady?
7: Už jsou tady na pořád.
8: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady!
9: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v pěti hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat. To musíte zažít.
10: Vaše šance skórovat. Nakupte v Tesco za 350 korun, získejte stírací kartičku a hrajte o skvělé výhry.
11: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
12: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
13: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Už jsi byl na tobogánu?
2: Jasně, nejsem žádná bačkora.
3: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
4: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí.

0: Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
1: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
0: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
2: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
3: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
4: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
5: nejde elektřina,
4: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
6: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
8: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
9: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Vesmír volá. Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
11: Testujem. To je dopravář.
13: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Datart.

0: Roland?
1: Jsou tady.
0: Řekni to všem! Řekni to všem!
2: Jsou tady!
3: No, jsou tady!
4: Jsou tady! Tak leď!
1: Jsou tady!
4: Nejdem pozdě?
1: Jsou ještě tady?
5: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
0: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady!
7: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 9,90, okurka hadovka kus a velkopopovický kozel desítka za 12,90. Tesco, počítejte s námi.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů. Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Tak co chcete zažít? Probudit se v ráji. Bydlet v 5 hvězdě. Královsky posnídat. Nebo se jen božsky flákat. Slevomat, to musíte zažít.
2: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
3: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
4: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
6: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
7: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
6: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
9: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
8: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
10: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: A můžete ji vyzkoušet.
12: Ale my máme vypráno.
13: Co tady děláte?
12: Testujem. To je dopravář.
14: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
15: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz s Kinder dobrotami.
16: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
17: Už jsi byl na tobogánu?
18: Jasně, nejsem žádná bačkora.
19: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
20: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
21: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti u nás kilo za 69,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Božkov vodka s apkou za 109,90. Albert. Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. V Lidlu s aplikací Lidl Plus od čtvrtka najdete zmrzlinu Premium různé druhy za 55,93. Zmrzlinu různé druhy za 13,93. Kornout Plombier různé druhy za 10,43 a 30% slevu na další zmrzliny Gelateli. Lidl, to se vyplatí.
3: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus 10 originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným

0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
2: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
4: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj.
7: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
8: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku.

0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Pozor, v Kauflandu padají ceny vašich oblíbených produktů.
2: Nakupuj, kdo může!
3: V klidu? Ne, u nás ceny padají dolů. V Kauflandu máme dlouhodobě přes 1000 produktů levnější. Přijďte si třeba pro slunečnicový olej K Classic 1 litr za pouhých 34,90. Kaufland.
4: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Meruňky volné, kilo u nás s apkou za 54,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Miss Libonavita u nás s apkou za 59,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a soličilo proseko za 59,90. Albert. Hellmann's.
2: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. V Lidlu s aplikací Lidl Plus od čtvrtka najdete zmrzlinu Premium různé druhy za 55,93. Zmrzlinu různé druhy za 13,93. Kornut Plombier různé druhy za 10,43 a 30% slevu na další zmrzliny Gelateli. Lidl, to se vyplatí.
4: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
6: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti, 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám, 480 gramů za 89,90. Kaufland.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
12: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.

0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
2: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamax. Mimořádně i v pátek.
3: Pozor, v Kauflandu padají ceny vašich oblíbených produktů.
4: Nakupuj, kdo můžeš!
5: V klidu? Ne, u nás ceny padají dolů. V Kauflandu máme dlouhodobě přes 1000 produktů levnější. Přičte si třeba pro slunečnicový olej K Classic 1 litr za pouhých 34,90. Kaufland.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Vepřová kýta bez kosti u nás kilo za 69,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Božkov vodka s apkou za 109,90. Albert.

jsem hra, co neuhraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku buše, její duše, co tě tak pálí.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Meruňky volné, kilo u nás s apkou za 54,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a svíjanský más za 10,90. Albert. Helmans.
2: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
3: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. V Lidlu s aplikací Lidl Plus od čtvrtka najdete zmrzlinu Premium různé druhy za 55,93. Zmrzlinu různé druhy za 13,93. Kornout plombir různé druhy za 10,43 a 30% slevu na další zmrzliny Gelateli. Lidl, to se vyplatí.
4: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.

Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Pozor, v Kauflandu padají ceny vašich oblíbených produktů.
2: Nakupuj, kdo můžeš!
3: V klidu? Ne, u nás ceny padají dolů. V Kauflandu máme dlouhodobě přes 1000 produktů levnější. Přičte si třeba pro slunečnicový olej K Classic 1 litr za pouhých 34,90. Kaufland.
0: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
4: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj.
0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
7: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
8: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.
9: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Mysli Bonavita u nás s apkou za 59,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a Soličilo Prosecco za 59,90. Albert.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti u nás kilo za 69,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Božkov vodka s apkou za 109,90. Albert. Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. V Lidlu s aplikací Lidl Plus od čtvrtka najdete zmrzlinu Premium různé druhy za 55,93. Zmrzlinu různé druhy za 13,93. Kornout Plombier různé druhy za 10,43 a 30% slevu na další zmrzliny Gelateli. Lidl, to se vyplatí.
3: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Prostamol Uno. Tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Voltaren Fortegel. Expert na bolest jen za 399 korun. Výhodně i Voltaren léčivá náplast. Lioton. Léčí žíly, otoky i modřiny, působí proti zánětu a pomáhá při úrazech. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
7: Je tu

0: Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
3: Pozor, v Kauflandu padají ceny vašich oblíbených produktů.
4: Nakupuj, kdo můžeš!
5: V klidu? Ne, u nás ceny padají dolů. V Kauflandu máme dlouhodobě přes 1000 produktů levnější. Přijďte si třeba pro slunečnicový olej K Classic 1 litr za pouhých 34,90. Kaufland.
6: E-shop Dr. Max nabízí Ladival, ochrana pokožky proti slunci, nyní se slevou 50% na všechny produkty značky Ladival. Olfen Neo Fortegel ulevuje od intenzivní náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů za 299 korun. E-shop Dermax.cz.
7: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
8: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing?
7: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
9: She has them!
10: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
11: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
13: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
14: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Meruňky volné, kilo u nás s apkou za 54,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.

0: Vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je Týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
1: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Řekni to všem! Řekni to všem!
4: Jsou tady!
5: No, jsou tady!
0: Jsou tady! Tak leď!
4: Jsou tady!
0: Nejdem pozdě?
4: Jsou ještě tady?
6: Už jsou tady na pořád.
7: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
3: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady!
8: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
9: Let's go to the store then.
8: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
10: She has them!
11: Trying to get the whole cart in.
12: Welcome.

0: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: U nás má každá potravina své místo.

0: aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
5: A můžete ji vyzkoušet.
6: Ale my máme vypráno.
7: Co tady děláte?
6: Testujem. To je dopravác.
8: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
9: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
10: L'Oréal Paris uvádí.
11: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
10: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
11: Když září moje vlasy, zářím i já.
10: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
11: Vy za to stojíte.
12: Je to věc?
13: Jo, ale má svoji osobnost.
12: A uzvednu to?
13: To ne, ale není těžké to ovládat.
12: Máme to doma?
13: Ještě ne, ale už v září.
14: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
15: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
16: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
17: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
18: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
17: Jasně.
19: Co je to virtuální baterie?
20: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
21: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
4: Řekni to všem.
5: Jsou tady.
6: No, jsou tady.
1: Jsou tady. Tak leď.
3: Jsou tady.
1: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
7: Už jsou tady na pořád.
8: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
9: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává

0: život.
1: E-shop Dr. Max nabízí Ladival. Ochrana pokožky proti slunci. Nyní se slevou 50% na všechny produkty značky Ladival. Olfen Neo Fortegel. Ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů za 299 korun. E-shop Dermax.cz.
2: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
3: Trying to get the whole card in. Welcome.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Je to věc?
10: Jo, ale má svoji osobnost.
9: A uzvednu to?
10: To ne, ale není těžké to ovládat.
9: Máme to doma?
10: Ještě ne, ale už v září.
11: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
12: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
13: Zásilka pro vaši ženu. Ale do vlastních rukou.
12: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
14: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Ale my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
16: Testujem. To je dopravát.
18: Ponoste se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
19: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a melon vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
20: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
21: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
22: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
21: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
23: Time goes by so slowly.

Vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je Týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.

0: je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak samitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů rozplývá se přímo královsky.

Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně.

0: Lidl kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus 10 originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín, polotučné trvanlivé mléko, litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft, 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák, půl litru za 9,90. Kaufland.
3: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
0: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. V Lidlu s aplikací Lidl Plus od čtvrtka najdete zmrzlinu Premium různé druhy za 55,93. Zmrzlinu různé druhy za 13,93. Kornout plombir různé druhy za 10,43. A 30% slevu na další zmrzliny Gelateli. Lidl, to se vyplatí.
4: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
5: Prosím.
6: Wow. Co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
8: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
9: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
10: Hellmann's.
11: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
12: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.

Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.

0: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough Lay's for the game.
1: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing?
0: We were having an awesome viewing party, and if you had Lay's, you can come with us.
2: She has them!
3: Way to get the whole card in.
4: Welcome.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Řekni to všem! Řekni to všem!
6: Jsou tady!
7: Jo, jsou tady!
8: Jsou tady! Tak leď!
9: Jsou tady!
8: Nejdem pozdě?
9: Jsou ještě tady?
10: Už jsou tady na pořád.
11: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady!
12: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
13: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
14: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
15: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
16: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
17: A můžete ji vyzkoušet.
18: Ale my máme vypráno.
19: Co tady děláte?
18: Testujem. To je dopravác.
20: Ponoste se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
21: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
22: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
21: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
23: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
24: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
25: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
24: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
26: E-shop Dr. Max nabízí Ladival. Ochrana pokožky proti slunci. Nyní se slevou 50% na všechny produkty značky Ladival. Olfen Neo Fortegel. Ulevuje od intenzivní náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů za 299 korun. E-shop Dermax.cz.
27: Už jsi byl na tobogánu?
28: Jasně, nejsem žádná bačkora.
29: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
30: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield.
0: S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
1: Je to věc?
2: Jo, ale má svoji osobnost.
1: A uzvednu to?
2: To ne, ale není těžké to ovládat.
1: Máme to doma?
2: Ještě ne, ale už v září.
3: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
4: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a meloun vodní kilogram za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je Týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Řekni to všem! Řekni to všem!
4: Jsou tady!
5: No, jsou tady!
6: Jsou tady! Tak leď!
4: Jsou tady!
6: Nejdem pozdě?
4: Jsou ještě tady?
7: Už jsou tady na pořád.
8: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
9: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady!
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
11: Let's go to the store then.
12: Hi, how you doing?
10: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
12: She has them!
13: Let me get the whole carton.
14: Welcome.

0: právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.

0: Donalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
4: Je to věc?
5: Jo, ale má svoji osobnost.
4: A uzvednu to?
5: To ne, ale není těžké to ovládat.
4: Máme to doma?
5: Ještě ne, ale už v září.
6: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
7: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: A můžete ji vyzkoušet.
10: Ale my máme vypráno.
11: Co tady děláte?
10: Testujem. To je dopravác.
12: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
13: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od Studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
14: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
15: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
14: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
16: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
17: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a meloun vodní kilogram za 24,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem! Řekni to všem!
3: Jsou tady!
4: No, jsou tady!
1: Jsou tady! Tak leď!
3: Jsou tady!
1: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
5: Už jsou tady na pořád.
6: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady!
7: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
8: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
9: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
11: Let's go to the store then.
12: Hi, how you doing?
10: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
12: She has them!
13: Get the whole cart in.
10: Welcome.

0: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
3: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
5: Je to věc?
6: Jo, ale má svoji osobnost.
5: Uzvednu to?
6: To ne, ale není těžké to ovládat.
5: Máme to doma?
6: Ještě ne, ale už v září.
7: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
8: E-shop Dr. Max nabízí. Ladival. Ochrana pokožky proti slunci. Nyní se slevou 50% na všechny produkty značky Ladival. Olfen Neo Fortegel ulevuje od intenzivní náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů za 299 korun. E-shop Dermax.cz.
9: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
10: Ahoj.
11: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
12: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a meloun vodní kilogram za 24,90.
13: Byla. To dobré začíná u nás.
14: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
15: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
14: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
16: A můžete ji vyzkoušet.
17: Ale my máme vypráno.
18: Co tady děláte?
17: Testujem. To je dopravář.
19: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.

0: vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem. Řekni to všem.
4: Jsou tady.
5: No, jsou tady.
6: Jsou tady. Tak leď.
3: Jsou tady.
6: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
7: Už jsou tady na pořád.
8: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
9: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
10: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
11: She has them!
12: Trying to get the whole card in.
13: Welcome.
14: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
15: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
16: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v ruku.

která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: E-shop Dr. Max nabízí Ladival, ochrana pokožky proti slunci, nyní se slevou 50% na všechny produkty značky Ladival. Olfen Neo Fortegel ulevuje od intenzivní náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů za 299 korun. E-shop drmax.cz.

0: Život nás spojuje. Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv. Je to věc?
1: Jo, ale má svoji osobnost.
0: A uzvednu to?
1: To ne, ale není těžké to ovládat.
0: Máme to doma?
1: Ještě ne, ale už v září.
2: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
3: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Šunka Marína 100 gramů za 19,90 a meloun vodní kilogram za 24,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj.
6: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
7: Testujem.
8: To je dopravář.
10: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
11: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
12: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
11: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

0: ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura.

0: S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia Kefir.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jeho české máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
2: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
3: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
4: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kajarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
5: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: jasně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
3: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
3: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
5: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
6: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
7: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
8: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
9: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
10: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
11: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaným.

0: nevhodných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
2: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.

0: ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
5: Mějte silné a dlouhé vlasy se Shauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Shauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Shauma posilující kondicionér ve spreji.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie.

0: Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
2: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.
3: Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete, česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palete.
4: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
5: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
6: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín, polotučné trvanlivé mléko, litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft, 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák, půl litru za 9,90. Kaufland.

0: ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
3: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
5: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
7: Mějte silné a dlouhé vlasy se Xiaomi Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Xiaomi Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Xiaomi posilující kondicionér ve spreji.
8: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
9: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
10: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
11: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
12: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
13: Palete. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palete.
14: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci...

0: Vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je Týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak samitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Tento týden jeho české máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Kuchyně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
2: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
3: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
6: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
1: Prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
7: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
8: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
9: Prosím.
10: Wow, co se to děje?
11: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
12: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
13: Česká loterie Megamax slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamax. Mimořádně i v pátek.
14: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
15: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

požene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti země

Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí.

0: Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 49,90 kuře kilo a Tesco vejce 30 kusů za 129,90. Tesco, počítejte s námi.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
4: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing?
3: We were having an awesome viewing party, and if you had lace, you can come with us.
5: She has them!
6: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.
8: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Cyrilovi brambůrky různé druhy 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90. Kaufland.
9: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. Patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
10: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
11: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony, tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
12: Přesně 200 míčů, s tím se dá hrát.
11: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
13: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si její unikátní vůni a chuť. Objevte i osvěžující novinku. Perla ledová káva jen za 16,90. Perla. Káva jedinečných chutí. Albert.
14: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein, tvoje oblíbené cereálie, teď s přidaným proteinem.
13: Tohle není jen česká zelenina, tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů.
15: Bez.
13: Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena z moravských farem. Bez pesticidů, čtvrt kila za 39,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
16: Nevyrábíme auta.
17: Cože?
16: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
13: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
18: Chcete taky svých 5%?
13: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
19: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
20: Hned tam jedu.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Ochutnejte Excellent krůtí trhané za 119,90 nebo burger Angus za 89,90. Albert stojí za to jíst lépe. S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
5: Chcete taky svých 5%?
4: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
15: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například řepkový olej Penny, litr za 29,90. Penny.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Adriana přikoupí dvou kusů za 24,95 za kus a Hefron za 199,90. Byla.

zruš ten hořkej klid. Usnu ve tvém tichu, spánkem kočičím, rozpouštím tvé.

Ay, mira ahí, Benny Cristo, chicken, Philly Lettuce, ay, what up? Okay. Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesnědla všechno jako ty. Ej, párkrát jsme se probudili spolu, neřešili nic, jen kdy musíme dolů. Já jsem ti dal zkušenosti, ty jsi mi dala školu.

listen, my jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv, baby nota, myslím,

prsa 96, pás 38, no a 3 kg na 2 litra. Kdo chce mít postavu řeka Zorby? Všechno je to

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Miss Libonavita u nás s apkou za 59,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a soličelo prosecco za 59,90. Albert. Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's. Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. V Lidlu s aplikací Lidl Plus od čtvrtka najdete zmrzlinu Premium různé druhy za 55,93. Zmrzlinu různé druhy za 13,93. Kornout Plombier různé druhy za 10,43 a 30% slevu na další zmrzliny Gelateli. Lidl, to se vyplatí.
2: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing?
4: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
7: Trying to get the whole card in.
4: Welcome.
8: Ale i takové prkno může být k užitku.

0: chutná dovolená.
1: Pozor, v Kauflandu padají ceny vašich oblíbených produktů.
2: Nakupuj, kdo můžeš!
0: V klidu? Ne, u nás ceny padají dolů. V Kauflandu máme dlouhodobě přes 1000 produktů levnější. Přičte si třeba pro slunečnicový olej K Classic 1 litr za pouhých 34,90. Kaufland.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.
5: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
6: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
7: Nevyrábíme auta.
8: Cože?
7: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
9: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou?

0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová kýta bez kosti u nás kilo za 69,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Božkov vodka s apkou za 109,90. Albert.

0: vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
4: Řekni to všem.
3: Jsou tady.
5: No, jsou tady.
6: Jsou tady. Tak leď.
3: Jsou tady.
6: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
7: Už jsou tady na pořád.
8: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
9: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough Lays for the game.
10: Let's go to the store then.
9: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
11: She has them!
12: Trying to get the whole carton.
13: Welcome.

0: právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
4: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
3: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
5: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
6: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Šunka Marína 100 gramů za 19,90. A meloun vodní kilogram za 24,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
8: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
7: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citovosti.

0: bolesti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Chlapi, R5.
2: Počkám tam na vás.
1: To je doprava. Chod.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
1: Vedle, že by.
5: Co tady děláte?
4: Testujem.
5: To my tady budete schnout až do rána.
4: Máme sušičku.
6: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj.
9: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
10: Je to věc?
11: Jo, ale má svoji osobnost.
10: A uzvednu to?
11: To ne, ale není těžké to ovládat.
10: Máme to doma?
11: Ještě ne, ale už v září.
12: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
13: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Birgo!
14: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.

0: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
1: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Řekni to všem! Řekni to všem!
4: Jsou tady!
5: No, jsou tady!
0: Jsou tady! Tak leď!
4: Jsou tady!
0: Nejdem pozdě?
4: Jsou ještě tady?
6: Už jsou tady na pořád.
7: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
3: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady!
8: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
9: Ambipur, právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
10: Chytré chlazení bez kompromisu. LG Dual Cool. Life's good. LG.
11: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
12: Let's go to the store then.
13: Hi, how you doing?
11: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
13: She has them!
14: Trying to get the whole card in.
11: Welcome.
15: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
16: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
17: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
16: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
18: Chlapi, do pátýho.
19: Počkám tam na vás.
18: To je doprava.
20: A můžete ji vyzkoušet.
21: Ale my máme vypráno.
22: Vedle žeby.
23: Co tady děláte?
21: Testujem.
23: To mi tady budete schnout až do rána.
21: A i sušičku.
24: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
25: Rychlý nohy. Chladná hlava. Zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje. Je to věc?
26: Jo, ale má svoji osobnost.
25: A uzvednu to?
26: To ne, ale není těžké to ovládat.
25: Máme to doma?
26: Ještě ne, ale už v září.
27: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
28: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
29: Zásilka pro vaši ženu.

0: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
2: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
1: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
3: Třeba právě teď.
4: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

Quem gostou, joga a mão pra cima.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem! Řekni to všem!
3: Jsou tady!
4: Oh, jsou tady!
5: Jsou tady! Tak leď!
3: Jsou tady!
5: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
6: Už jsou tady na pořád.
7: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady!
8: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.
9: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
11: Let's go to the store then.
10: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
12: She has them!
13: Trying to get the whole card in.
14: Welcome.

0: právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
2: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
3: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
4: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
3: Tak

0: na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Je to věc?
6: Jo, ale má svoji osobnost.
5: A uzvednu to?
6: To ne, ale není těžké to ovládat.
5: Máme to doma?
6: Ještě ne, ale už v září.
7: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
8: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
9: Chlapi, do pátýho.
10: Počkám tam na vás.
9: To je doprava. Prat.
11: A můžete ji vyzkoušet.
12: Ale my máme vypráno.
13: Vedle žeby.
14: Co tady děláte?
13: Testujem.
14: To mi tady budete schnout až do rána.
13: Mám i sušičku.
15: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a melon vodní kilogram za 24,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak samitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože jich

si. Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.

0: všech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
1: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
2: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
3: Birgo!
2: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
4: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
5: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe. Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
9: Já jako nejlepší hráč zápasu?
10: Jo,
9: ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Fúdora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Fúdora, protože chci...
11: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. V Lidlu s aplikací Lidl Plus od čtvrtka najdete zmrzlinu Premium různé druhy za 55,93. Zmrzlinu různé druhy za 13,93. Kornout Plombier různé druhy za 10,43 a 30% slevu na další zmrzliny Gelateli. Lidl, to se vyplatí.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Meruňky volné, kilo u nás s apkou za 54,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard pořídíte vybrané stavebnice Lego o 25% výhodněji. Tesco, počítejte s námi.
6: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Řekni to všem.
9: Řekni to všem.
10: Jsou tady.
11: Oh, jsou tady.
6: Jsou tady. Tak leď.
8: Jsou tady.
6: Nejdem pozdě?
8: Jsou ještě tady?
12: Už jsou tady na pořád.
13: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
7: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
14: Nevyrábíme auta.
15: Cože?
14: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transportér můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
16: Pozor, v Kauflandu padají ceny vašich oblíbených produktů.
17: Nakupuj, kdo můžeš!
13: Klidu? Ne, u nás

0: ceny padají dolů. V Kauflandu máme dlouhodobě přes 1000 produktů levnější. Přičte si třeba pro slunečnicový olej K Classic 1 litr za pouhých 34,90. Kaufland.
1: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
2: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
3: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
4: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například naše bramburky Salty, různé druhy za 17,90. Penny.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
7: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
8: Třeba právě teď.
9: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
10: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
11: Připravte na to svou mysl.
10: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
12: Ale proč se držet při zemi?
10: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Mysli Bonavita u nás s apkou za 59,90, trvanlivé mléko s apkou za 8,90 a Soličilo Prosecco za 59,90. Albert.

0: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Tento týden jeho české máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Kaufland.
2: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
3: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
4: Už 30 let je Globus součástí našich životů. To hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
5: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
6: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
7: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
8: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora, protože chci.
9: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
10: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
11: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
12: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
13: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
12: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.

vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.

Oh, that's straight stamp right there.

0: ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
4: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
5: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kajarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
2: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. Kik.
4: Jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka brýdlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
8: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
9: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
10: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
11: Česká loterie Megamaxa slaví narozeniny. V pátek 29.5. 295 z vás vyhraje na tuty 10 táců. S trochou štígra a plným tiketem můžete vyhrát rovnou 200 mega a mít všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Mimořádně i v pátek.
12: Já jako nejlepší hráč zápasu?
13: Jo,
12: ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pečujte o sebe i domácnost s vybranými produkty ETA až s 30% slevou.
15: Hned tam jedu.
14: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
5: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. V Lidlu s aplikací Lidl Plus od čtvrtka najdete zmrzlinu Premium různé druhy za 55,93. Zmrzlinu různé druhy za 13,93. Kornout plombir různé druhy za 10,43 a 30% slevu na další zmrzliny Gelateli. Lidl, to se vyplatí.

0: ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Byla klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Byla.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Kaufland.
3: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
4: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
2: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
7: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
8: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
9: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
10: Vybrat si z více než 70 druhů

0: zmrzlin, to se vyplatí. V Lidlu s aplikací Lidl Plus od čtvrtka najdete zmrzlinu Premium různé druhy za 55,93. Zmrzlinu různé druhy za 13,93. Kornout Plombier různé druhy za 10,43 a 30% slevu na další zmrzliny Gelateli. Lidl, to se vyplatí.
1: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Fúdora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Fúdora, protože chci.
2: Palete, radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete, česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palete.
3: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Je to věc?
2: Jo, ale má svoji osobnost.
1: A uzvednu to?
2: To ne, ale není těžké to ovládat.
1: Máme to doma?
2: Ještě ne, ale už v září.
3: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo?

0: Fudera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Fudora, protože chci.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Cyrilovi brambůrky různé druhy 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90. Kaufland.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
0: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
0: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
7: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
6: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
8: Třeba právě teď.
9: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
10: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
11: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
10: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
12: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.

Benny Cristo, ticket, feed, let us ski, alright, what up? Okay. Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty. Aj, párkrát jsme se probudili spolu, neřešili nic, jen kdy musíme dolů. Já jsem ti dal zkušenosti, ty jsi mi dala školu.

listen, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba. Ukaž mi ten úsměv, baby nota, myslí na to, kam se poletí.

96, vás 38, no a 3 kg na 2 litra. Kdo chce mít postavu řeka Zorby? Všechno je

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Way to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Banány kilo u nás s apkou za 19,90 a cukr krupice bílý s apkou za 9,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
7: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
8: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například řepkový olej Penny, litr za 29,90. Penny.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.

0: Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus a Milka od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Jisk nabízí vše pro osvěžující spánek. Třeba přikrývku se slevou 65% za pouhých 425 korun, kterou doplníte saténovým povlečením za pouhých 475 korun, sleva 60%. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
4: Trénujeme na Mexiko.
5: Pojď, pojď.
4: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
6: Víte se, jako lze, jasný?
7: Jasný!
8: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
9: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
8: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
10: Třeba právě teď.
11: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
12: Už jsi byl na tobogánu?
13: Jasně, nejsem žádná bačkora.
14: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Ale my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
15: Testujem.
16: To je dopravác.
18: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart.
19: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
20: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
19: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
21: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
22: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
23: Kaufland.
24: Jsou tady.
23: Řekni to všem! Řekni to všem!
24: Jsou tady!
23: No, jsou tady!
22: Jsou tady! Tak leď!
24: Jsou tady!
22: Nejdem pozdě?
24: Jsou ještě tady?
25: Už jsou tady na pořád.
26: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
23: Jsou ještě tady?
24: Jsou tady!

0: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
4: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
5: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
6: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje. Je to věc?
7: Jo, ale má svoji osobnost.
6: Zvednu to?
7: To ne, ale není těžké to ovládat.
6: Máme to doma?
7: Ještě ne, ale už v září.
1: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.

0: FC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
1: Výborně odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady podpísek.
3: Ne, ne. Tady podpísek.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. Forever you.
2: Kam ta tržba mizí?
3: Miau, miau. Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
2: A dost.
3: Příchozí platby.
4: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
5: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
6: Dobrý por.
7: Co to bylo?
6: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
8: Red Bull vám dává křídla.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
4: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
11: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.

0: Let nás spojuje Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv. Je to věc?
1: Jo, ale má svoji osobnost.
0: A uzvednu to?
1: To ne, ale není těžké to ovládat.
0: Máme to doma?
1: Ještě ne, ale už v září.
2: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
4: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
5: No to půjde těžko bez křídel.
4: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
5: Aha, jak asi?
4: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
5: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
6: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
0: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
7: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
8: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
7: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Red Bull vám dává křídla.
10: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Například Cyrilovi brambůrky různé druhy 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90. Kaufland.
2: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
11: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
12: OK, všichni, jdeme na to.
13: Pojďme mluvit o vlasech.
12: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
13: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
12: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
0: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
14: Kate, pojistku prosím.
0: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. a najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel.

0: Jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Kaufland.
1: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
6: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
7: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
8: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
9: A můžete ji vyzkoušet.
10: Ale my máme vypráno.
11: Co tady děláte?
9: Testujem. To je doprava.
12: Ponořte se do sledování a nechte televizi LG dorazit přímo do vašeho obýváku. Tatart. Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci...
13: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
11: Prosím.
14: Wow, co se to děje?
15: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Vybrat si z více než 70 druhů zmrzlin, to se vyplatí. V Lidlu s aplikací Lidl Plus od čtvrtka najdete zmrzlinu prémium různé druhy za 55,93. Zmrzlinu různé druhy za 13,93. Kornout plombir různé druhy za 10,43. A 30% slevu na další zmrzliny Gelateli. Lidl, to se vyplatí.
7: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.

0: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Prostamol Uno, tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Voltaren Fortegel, expert na bolest jen za 399 korun, výhodně i Voltaren léčivá náplast. Lioton, léčí žíly, otoky i modřiny, působí proti zánětu a pomáhá při úrazech. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
2: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
3: Why'd you get the whole card in?
6: Welcome.
7: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například řepkový olej Penny, litr za 29,90. Penny.
8: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
9: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden mléko v Billa klubu za 8,90 a Max Sport v Billa klubu za 29,90. Billa.
10: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
11: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
12: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 24,90 a zelený chřest 500 gramů jen za 79,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty 2 zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a 100 peněz Kinder dobrotami.
14: Jisk nabízí vše proto, abyste se vyspali do růžova. Například madrace za pouhých 2800, sleva 65%. Nebo vrchní madrace za pouhých 2000, sleva 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: A můžete ji vyzkoušet.
16: Hele, my máme vypráno.
17: Co tady děláte?
16: Testujem. To je dopravář.
18: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
19: Dovolená, lážo, plážo.
3: Je to leháro, když platíš na třetinu.
7: Na dovolenou můžete letět třeba hned, ale platby si rozložte na třetinu se SkipPay. Právě teď máme navíc slevy až 60% a nejširší výběr hotelů i destinací. Rezervujte si svou letní dovolenou ještě dnes na invia.cz.
1: E-shop Dr. Max nabízí Ladival. Ochrana pokožky proti slunci. Nyní se slevou 50% na všechny produkty značky Ladival. Olfen Neo Fortegel ulevuje od intenzivní, náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů za 299 korun. e-shop Dermax.cz.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivej, ale já ho mám nejradši na světě. Lynteo.
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.

아직 별 내우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
4: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
5: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
6: Výborně odešel kotel, nevadí.

0: půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
1: My si půjčíme bezpečně.
0: Tady podpísek.
2: Ne, ne. Tady podpísek.
3: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
5: Dobrý por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
6: Red Bull vám dává křídla.
3: Naučte své děti lépe hospodařit.
7: Už to mě smějí.
3: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
8: Kam ta tržba mizí?
9: Poplatky. Zavedení účtu za příchozí platby.
8: A dost.
9: Příchozí platby.
3: Založte si podnikatelský účet zdarma, ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
10: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 9,90 Olma Florian a Hamé konzervované výrobky více druhů za 11,90. Tesco, počítejte s námi.
12: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
13: Beer Go!
14: Choď po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
15: Tady se vám blíží splátečka.
16: Ale nestraš.
3: Straší vás vysoké splátky? Převeďte si půjčky k nám a můžete ušetřit. Komerční banka.
10: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
17: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
10: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
18: Ano?
19: Tady váš bankéř. Váš účet byl napaden. Musíte
18: své peníze převést na bezpečný účet.
20: Kdo volá? Brankář?
19: Bankéř.
20: Jo, bankéř. Tak mi pošlete vaše ověření.
18: No, mi řekni, co? Cože?
20: Nemáte? Tak tu máte.
3: S aplikací KB Plus máte banku vždy po ruce. Spravujte své finance kdykoliv a kdekoliv. Komerční banka.
21: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. Forever you.
22: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
23: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín, polotučné trvanlivé mléko, litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft, 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák, půl litru za 9,90. Kaufland.
3: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
4: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivé

0: jeho řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
3: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
4: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
5: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
4: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
6: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Hele, my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
7: Testujem.
8: To je dopravác.
10: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
11: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
2: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
12: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.

0: ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
1: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
3: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
4: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
5: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 29,90. A Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
6: Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Vaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
3: Nechte se ohromit naší nabídkou a vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
4: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
5: Víc pro každý den. Pro velké i malé. Plavky pro celou rodinu od 99 korun. Pro zábavu u vody. A pro zvláštní momenty. Víc ve vaší prodejně. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Mějte silné a dlouhé vlasy se Xiaomi Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím prvním.

0: vitaminem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
1: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
2: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
3: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
4: Palette. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palette vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palette. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palette.
5: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
6: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
7: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
8: Birgo!
7: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
9: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
10: Time goes by so slowly, time goes by so slowly.

0: Hey, they're hot.
1: I got, you got, we got everybody.
2: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
3: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Tento týden jeho české máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
6: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
7: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kofola 2,25 litru za 29,90. Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Nebo kupon se slevou 15% na výrobky značky K. Jarmark. Kaufland.
9: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Kaufland.
2: Mějte silné a dlouhé vlasy se Schauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Schauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Schauma posilující kondicionér ve spreji.
3: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
1: Prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
5: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
6: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
7: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
8: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromány. Algidamánie.
3: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
2: Palete. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palete vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palete. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palete.
9: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
10: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Řekni to všem.
4: Řekni to všem.
5: Jsou tady.
6: No, jsou tady.
7: Jsou tady. Tak leď.
3: Jsou tady.
7: Nejdem pozdě?
3: Jsou ještě tady?
8: Už jsou tady na pořád.
9: Krivit, Silvercrest, Parkside. Naše nové značky jsou tu. Trvale v nabídce. Kaufland.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
10: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego to bude zábava na plný kostky.
11: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
12: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
13: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
14: Let's go to the store then.
13: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
15: She has them!
16: Way to get the whole card in.
13: Welcome.
17: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
18: Tak nechte Vodafone a pomůže růst i vašemu biznesu.
17: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
19: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
20: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
21: Je to věc?
22: Jo, ale má svoji osobnost.
21: A uzvednu to?
22: To ne, ale není těžké to ovládat.
21: Máme to doma?
22: Ještě ne, ale už v září.
23: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
24: Chlapi, do pátýho.
25: Počkám tam na vás.
24: To je doprava.
26: A můžete ji vyzkoušet.
27: Ale my máme vypráno.
24: Vedle žeby.
21: Co tady děláte?
24: Testujem.
21: To mi tady budete schnout až do rána.
24: Mám i sušičku.
28: Spotřebiče vyneseme, zapojíme a ty staré odvezeme. Datart, opravdový elektrospecialista.
29: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90, šunka marína 100 gramů za 19,90 a melon vodní kilogram za 24,90. Byla.
0: To dobré začíná u nás.
1: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
1: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
14: Ahoj.
15: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

0: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
2: Je to jen hloupé prkno, ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
3: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
4: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
3: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
5: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín, polotučné trvanlivé mléko, litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft, 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák, půl litru za 9,90. Kaufland.
6: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
7: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-thru.
8: Je to věc?
7: Jo, ale má svoji osobnost.
8: A uzvednu to?
7: To ne, ale není těžké to ovládat.
8: Máme to doma?
7: Ještě ne, ale už v září.
1: Nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
9: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Hit nás spojuje. Bohemia Sect Eyes. Mini na Max. Bohemia Mini. Kdekoliv.
1: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslnivá čistota bez námahy.
0: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
0: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: Dětská fantazie je nekonečná. Rozvíjejte ji s širokou nabídkou hraček za skvělé ceny. Když posunout dětské nadšení o kus dál, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
0: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například řepkový olej Penny litr za 29,90. Penny.
6: Už jsi byl na tobogánu?
7: Jasně, nejsem žádná bačkora.
8: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%, nejširší výběr hotelů i destinací a unikátní garanci dovolené Faktor 100. Rezervujte si svou letní dovolenou právě teď na invia.cz.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Adriana přikoupí dvou kusů za 24,95 za kus a Hefron za 199,90. Byla.
0: Máme nejlepší pevný internet v Česku. S námi si užijete bleskové stahování, práci, stream i zábavu bez sekání. Buďte online celá rodina. Stavte se u nás v prodejně pro nejlepší vysokorychlostní internet, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Vodafone.
10: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
11: Již od čtvrtka salátová srdíčka 3 kusy za pouhých 2.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Jisk nabízí vše pro osvěžující spánek. Třeba přikrývku se slevou 65% za pouhých 425 korun, kterou doplníte saténovým povlečením za pouhých 475 korun, sleva 60%. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
3: Ambipur, právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
4: Vítejte v síni slávy Tipsportu.
5: To nějak živej.
6: Tady je živej, že čumím jako puk.
4: Sledujte všechny zápasy mistrovství světa i IHF v ledním hokeji u jediné sázkovky se streamy. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
7: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivej, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
8: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz s Kinder dobrotami.
9: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
11: Testujem. To je dopravác.
13: Vybavte se spotřebiči Electrolux a získejte až 4000 korun nazpět. Tatart.
14: Sami víte, co je v životě nejdůležitější. Bezpečnost vašich vnoučat je určitě na předních místech, i když sedí vzadu. U Providentu pomáháme tam, kde je potřeba. Naše letní půjčka sedne i vám. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
15: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
16: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
15: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
17: Trénujeme na Mexiko.
18: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi, jasný?
19: Jasný! A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště! Jasný!
18: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy! Jasný!
19: Jasný!
18: Víte se jako lvi, jasný?
19: Jasný!
17: Generální partner České fotbalové reprezentace. Penny.

0: prosím.
1: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Tento týden jeho české máslo v Bila klubu za 39,90 a vepřová panenka za 149,90. Bila.
5: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. K-Jarmark smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90. Kofola 2,25 litru za 20.

0: 39,90 a Edušo zrnková káva kilo za 289,90. Kaufland.
1: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
2: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
3: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám! Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Kaufland.
4: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Super prodloužený víkend. Od pátku Kunín polotučné trvanlivé mléko litr za 7,90. Kinder Joy Minecraft 3 kusy v balení za 67,90. A Platan 11 světlý ležák půl litru za 9,90. Kaufland.
2: Mějte silné a dlouhé vlasy se Shauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Shauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Shauma posilující kondicionér ve spreji.
3: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
4: Nezoufejte, jděte na to chytře. Technologií i cenou. T-Phone 3 a T-Tablet 2 s Magenta AI vám budou krýt záda, kdykoliv to bude potřeba. Spolehněte se. T-Mobile.
5: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
6: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
7: Palette. Radost z barvy vlasů, která ladí s vaším tónem pleti. Pro teplé i studené odstíny. Palette vždy nabízí perfektní odstín, který vám dokonale lichotí. Intenzivní barva a zářivý výsledek. Palette. Česká jednička v barvách na vlasy. Oživte intenzitu svých vlasů. Jednoduchá aplikace s tonery od Palette.
8: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
9: Je to jen ručička. Gesto, které se může zdát drobné, ale pro rodinu s vážně nemocným dítětem může znamenat všechno. Znamená to, že mohou být spolu. V domě Ronalda McDonalda poskytujeme bezplatné ubytování rodinám dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Zakupte si v McDonald's samolepku ručičky a pomozte nám postavit druhý český dům Ronalda McDonalda. Malé gesto, velké srdce. Děkujeme.
4: Nechte se ohromit naší nabídkou. A vyberte si třeba vlajkový model Xiaomi 17 s nekompromisním výkonem. Pro telefony se přece chodí k nám. T-Mobile.
10: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.

0: Vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová kýta bez kosti u nás kilo za 69,90, jihočeské máslo s apkou za 39,90 a Božkov vodka s apkou za 109,90. Albert.

0: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Je to jen hloupé prkno. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku. Ale i takové prkno může být k užitku.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
4: Trying to get the whole card in. Welcome.
7: Ne, u nás ceny padají dolů. V Kauflandu máme dlouhodobě přes 1000 produktů levnější. Přijďte si třeba pro slunečnicový olej K-Klasik 1 litr za pouhých 34,90. Kaufland.

0: chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Někdy stačí málo, abyste podnítili nekonečnou dětskou zvídavost. Když dárky pro malé objevitele za skvělé ceny, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
4: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si její unikátní vůni a chuť. Objevte i osvěžující novinku. Perla ledová káva jen za 16,90. Perla. Káva jedinečných chutí. Albert.
5: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
6: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
7: Chcete taky svých 5%?
6: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
8: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Nevyrábíme auta.
11: Cože?
10: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
12: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Camembert na grill 4 kusy za 99,90 nebo vinná klobása na grill za 49,90. Albert.
13: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Meruňky volné, kilo u nás s apkou za 54,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a svíjanský más za 10,90. Albert.